0: The Cranberries a Zombie v Rádiu Rock, pekné ránko, je 8.17. Pred chvíľou ste počuli Lukáša, to je náš zábavný poslucháč, ktorého sme prekvapili, keď sme mu zavolali.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Dobré ráno.
0: Dostávaš 3 nálepky Rádia Rock, Lukáš.
2: Čau, Lukáš. Ahoj. No čo, už si v robote?
1: Ne, jedeme to na střechu teďko.
2: Na střechu zase, no.
0: Ale nebola včera žiadna žúrka alebo niečo.
1: Som střízlivej.
2: No, tak konečne nám porozprávaj, Lukáši, že jak si ty vlastne na nás vôbec prišiel?
1: Prosím ťa, som jezdil pro jeden online, nebo e-shop mimozemšťanem. Mm-hmm. A jezdil jsem v Brně a oni mají v Senci sklad, tak jsem jezdil tam jakoby zavážet Brno a jezdil jsem přes Bratislavu a ladil jsem tam rádia a narazil jsem na vás.
0: Tak si nás oblúbil, že musíš aj podgurážený nahrávat zprávy.
2: Od vtedy už len
1: my. Někdo jiný, to jsem byl já.
2: To si
0: sú viacerí v tebe, to
2: alter
0: poznám.
2: Alter ego tvoje, čo? Ale bol si prudko zábavný, aj si našiel odvahu, povedal si, že môžeme ti zavolať takto za ránky, tak my ti voláme teda, Lukáši, tak sa tešíme, že sme zostali naladení na tvojom rádiu v aute.
1: Jo, budem poslúchať aj dneska.
0: Dobre, tak sa poslúchaj samého seba.
2: A keď budeš zase niečo oslavovať, tak nahrávaj, budeme mať príspevky do vysielania.
1: Jo, tak uvidíme, no.
2: Jo.
0: Keď bude party, nahrávaj. Už tam máme dvakrát v Silvestri pripraveného, dobre? Jeden krátky a jeden dlhý vstup. Potrebujeme ďalšie, niekto je zábavné.
1: Tak ja to príbeh, ale čo sa tam sestrihali teda, ale niečo pošlu.
3: Toto je Rádio Rock na plné gule.